wẹ yóò jẹrẹ jí sí kẹtàn kó tó mẹdìdẹ jí ọtàn kó tó gboko sí àyígbájé jí kóyẹwé sọtẹ tó fi nàdó wà nù dáhùdáhù lẹ kúrò nàdó gbà zẹgẹ lẹ kú jí kóyẹwé tẹ tó fi nàdó wà nù dáhùdáhù lẹ tó débi sọ tó mẹ tó gbẹzán tó mẹ kó tó mẹdìdẹ jí ọtàn kó mú ikú.